Miasteczko. Jeste se naspávali. Mě se zarčkala. Mě se oprali zubiče. My jsme správně. Jej!